0: Tedy dvě znamení paše ze skupe, revěrla si. Mám jako novo? Leopard Technica. Zala?
1: Ka?
0: Dobre. Vsako sezono se eno novo horoskopsko znamenje po dobro ima z enim drugim. Ok. Nijem pravi cilje publike.